0: Rieky s Rádiom Košice.
1: Architekt Peter Kropáček z Prahy projektoval vilu pre manželov Benešovcov v Sezimovom Ústí a v Košiciach jednu školu.
0: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

0: Titulky s Rádiom Košice.
1: Architekt Peter Kropáček z Prahy projektoval vilu pre manželov Benešovcov v Sezimovom Ústí a v Košiciach jednu školu.
0: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

0: titulky s Rádiom Košice.
1: Architekt Peter Kropáček z Prahy projektoval vilu pre manželov Benešovcov v Sezimovom Ústí a v Košiciach jednu školu.
0: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

0: je fresh.
1: S rádiom Košice.
2: Architekt Peter Kropáček z Prahy projektoval vilu pre manželov Benešovcov v Sezimovom Ústí a v Košiciach jednu školu.
1: V piatok o 13:30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.

0: Titulky s Rádiom Košice.
1: Architekt Peter Kropáček z Prahy projektoval vilu pre manželov Benešovcov v Sezimovom Ústí a v Košiciach jednu školu.
0: V piatok o 13.30 a v sobotu o 10:30. Rádio Košice.